Vesolku pepře a vína pod nebem našich chýší rostlý jak bukovina zpěvák byl mlád a rysí. Modelka, a nevinná. Vilná a pokornější než město v jejím chládku, než divoch na klekátku.

0: točí se v cyklu po stěně arény.
1: Jsme z kytar vyvrženi. Jsme synové a dcerky nevěrní jako ženy. Nevěrní jako šperky.
2: Ty, spolku nočních stínů, rtům neseš nedbalé.

Za tmy přijíždíme do tábora na nechráněném horském hřebenu, který zhlíží na 1500 metrů vysoké kopce a do dálek údolí a moře bez konce. Ve tmě plné hvězd vaříme makarony a při světle lucerny je pak jíme. Hvězdy se rojí kolem stolu jak světlušky. Po večeři jdeme rovnou spát. Noc je větrná a jasná. Měsíc bude za 3 dny v úplníku. Ležíme v posteli a malým dalekohledem pozorujeme hvězdy a rostoucí měsíc. Pozdě v noci koně u tábora neklidně přešlapují. Probouzím se. Opřu se o loket a hledím na tvou krásnou spící tvář, na ten drahokam v měsíčním světle. Když tě neopustí štěstí a národy ti to dovolí, budeš žít dlouho do 21. století. Zvedám dalekohled a pozoruji velkou mlhovinu v Andromédě, která pomalu pluje kolem polárky jako světélkující améba. Daleko odtud, ve vzdálených městech, plánují muži se stučnělým srdcem, jak tě zavraždit, když spíš.

je z New Yorku a přece pro ní to město nemá teplý pout. Bezhlavě běží pod neony, chce sama sobě uprchnout. Svět, vypískaný moralista, v ní vzbudil jenom nenávist. Není si dnes už ničím jistá, uznává jednu pravdu, twist. A roztřepal se v tlustém svetru, kyčle si málem vyvrací, když vydupává na parketu. Je hlavně i svou generaci. Novinám Bibli nenalezí, kdy jakou pravdu zahájí.